0: italskou kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonboniéru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.
3: Radio Hana.

0: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.

0: Zprávy Rádia Hana.
1: Jdeme na zprávy. V galerii Morit v centru Olomouce už zase funguje supermarket. Prodejna byla je od středy znovu otevřená po kompletní rekonstrukci. Zákazníky vítá v moderním interiéru. Čeruské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
0: Sport.
1: Blíží se mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu. Začne 21. září a i Česko bude mít na šampionátu zastoupení. Na startu bude Matyáš Vacek v časovce a v závodu s hromadným startem. A v závodu s hromadným startem bude mít na trase i opory Jakuba Otrubu a Pavla Nováka. Budeme to sledovat.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Očekáváme polojasno až oblačno. I když se nám budou honit po obloze mraky, den by měl být beze srážek. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat k 18 až 22 stupňům. Na horách bude o něco chladněji, tam odborníci předpovídají nejvýše 15 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly tři hodiny.

buďte aktivní a neseďte doma jako pecky. Býci, měli byste se zaměřit na zdravější způsob života. Blíženci, zbavte se všeho, co vám brání v rozletu. Raci, svoje úkoly stihnete v termínu. Lvi, na všechny máte vysoké nároky, včetně sebe. Pany, místo na výsluní si umíte vydobít. Váhy, dostanete úkol, u kterého předvedete své silné stránky. Štíři, když budete mít pevnou vůli, štěstí si vás najde. Střelci, nepropadejte panice, zatím jste vždycky všechno zvládli. Kozorozi, vyzkoušejte aktivity, které vám mohou přinést užitek. Vodnáři, vemte si volno a věnujte rodině víc času. A co my ryby, sem tam budeme hledat mobil, který ovšem celou dobu máme v ruce.

0: Rádio Haná.
1: Kohouti jsou malí páni, jipřenka řídí kokrhání.
0: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gové.
4: Kubér. Cíleš Francie.
2: Slavný spisovatel Abel Znorko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
5: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít, to jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall.
6: I said I know how to cook.
7: Oh, I'm sorry, I didn't understand that. Shut the fuck up.
2: I see. Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
8: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
9: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely, jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce. No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
1: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že si nám věnoval svůj čas.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
10: Rádio Haná.
11: Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
0: Nejlepší hudební výběr. Baby, go.

0: Radio Hana.
1: Yes. Open, come on. Hey, Martinez.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, buďte aktivní a neseďte doma jako pecky. Býci, měli byste se zaměřit na zdravější způsob života. Blíženci, zbavte se všeho, co vám brání v rozletu. Raci, svoje úkoly stihnete v termínu. Lvi, na všechny máte vysoké nároky, včetně sebe. Pany, místo na výsluní si umíte vydobít. Váhy, dostanete úkol, u kterého předvedete své silné stránky. Štíři, když budete mít pevnou vůli, štěstí si vás najde. Střelci, nepropadejte panice, zatím jste vždycky všechno zvládli. Kozorozi, vyzkoušejte aktivity, které vám mohou přinést užitek. Vodnáři, vemte si volno a věnujte rodině víc času. A co my ryby, sem tam budeme hledat mobil, který ovšem celou dobu máme v ruce.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.
3: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyskoušte

0: Ověřte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

Tak tohle je od Meatloafa, naprostá klasika. Ano, vracíme zpátky 90. A jestli pak víte, co je pro vás nejlepší. Samozřejmě vyskočit z postele a užít si čtvrtek v plné parádě. S námi, s Rádiem Haná, s naší ranní topkou. A co vám k tomu zahrajeme po 6. hodině? Hit za hit.

0: kasína dnešek a jedeme dál.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. V galerii Morit v centru Olomouce už zase funguje supermarket. Prodejna byla je od středy znovu otevřená po kompletní rekonstrukci. Zákazníky vítá v moderním interiéru. Čeruské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek. Podnikatelé a živnostníci pozor, Ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
1: Sport.
3: Blíží se mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu. Začne 21. září a i Česko bude mít na šampionátu zastoupení. Na startu bude Matyáš Vacek v časovce a v závodu s hromadným startem. A v závodu s hromadným startem bude mít na trase i opory Jakuba Otrubu a Pavla Nováka. Budeme to sledovat.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Očekáváme polojasno až oblačno. I když se nám budou honit po obloze mraky, den by měl být bez srážek. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat k 18 až 22 stupňům. Na horách bude o něco chladněji, tam odborníci předpovídají nejvýše 15 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
8: Hudební výběr.

0: Dalo by se říct, že to máme jako skupina Jelen, že rádio Hana je všude zdejší. Zdravíme všechny, přejeme dobré ráno, je 6 hodin a 15 minut. Mimochodem před půl sedmou dáme aktuálně počasí a dopravu z našeho regionu. No a teď, když už jsme tady doma, je to i naše čtvrteční kalendárium, tak pojďme slavit.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je čtvrtek, je 10. září. Narozeniny dneska slaví kytarista Aerosmith Joe Perry a také britský herec Colin Firth. Známe ho například z Bridget Jonesové a nebo Lásky nebeské. A pozor, kulatou padesátku má jeden crazy týpek z našeho regionu. Možná ho poznáte podle smíchu. Je to Patrik Hartl, olomoucký režisér a spisovatel. Patrik je prostě božan a k té dnešní padesátce přejeme všechno nejlepší. Smích rozhodně léčí, tak ať je dnešek co nejveselější. A 10. září má svátek Irma, takže zdravíme a už posíláme dnešní sváteční AI song.
2: Irmy, tady je vaše rádio a svátek.

0: tak co, líbilo se?
1: I my máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Radio Haná, kalendárium.

0: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz
12: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
2: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výrobci.

0: Hallin. Tak vracíme zpátky 80. a voláme naši meteocentrálu v 6.27. Večera v noci nám na Moravě něco málo napršelo. Teď bychom měli mít spíš pod mrakem, takhle to bude vlastně celý den a na teploměru maximálně 20. Nejenom dnes, ale také zítra. O víkendu by se mohlo ukázat sluníčko a pak to i trochu povyskočí na nějakých 20 až 24 stupňů.
1: Doprava.

0: Vášenou v Mostkovicích na Prostějovské a nebo na D1, kousek od exitu Kojetín. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 2 minuty bude 6:30.
1: Rádio Haná.
2: Dobré ráno.

0: a Martina Švítko. My už za okamžik taky potěšíme všechny filmové fanoušky. Čeká nás velmi pohodové povídání a hlavně pozvánky na premiéry tohoto týdne. Takže dáme kafe a posloucháme dál. Teď je 6 hodin a 35 minut.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti.

0: přijel z Francie nasnídat.
1: Takže léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain, ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall. Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
2: Are you a good guy or a bad guy?
1: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam.
1: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
4: Just pure anger. I need to calm the down.
1: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
5: České komedie, drama, léčivé účinky, sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že jsi nám věnoval svůj čas.
1: Díky Lukáši, měj se krásně.
6: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
3: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
4: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční akce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a akce Homo Historic. Více na akcehomo.cz.
8: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění.

0: provádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

Pěkné pohodové čtvrteční ráno, ještě přidáme přesný čas. Teď je 6.50, už pro vás chystáme další zprávy a dál si taky hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku je tu Dua Lipa, teď už New Order.

0: 6.56, tak to je aktuální čas a my už nahané jedeme dál.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Je čtvrtek 10. září. Bezpečí pro cyklisty v Olomouci, kteří pojedou mezi Slavonínem a Nedvězím. Město tu postaví cyklostezku. Nová téměř 2 kilometry dlouhá trasa odvede cyklisty z rušné silnice a má být hotová příští rok v květnu, informuje o tom město. Bohužel jsem se neovládl a lituji toho. To jsou slova 36-letého Patrika Cigoše, který jde opět za mříže za vraždu. Vrchní soud v Olomouci rozhodl jasně. Potvrdil mu 27,5 roku vězení za brutální vraždu ženy v Mírově na Mohelnicku. Činu se dopustil 3 týdny po propuštění z vězení, kde seděl za předchozí vraždu. Patrik Cigoš zasadil své partnerce loni v listopadu po hádce 45 ran nožem. Stejně jako v předchozí vraždě.
4: Žadoval, aby byl odsouzen pouze k trestní svobodě výměře 20 let. To podle našeho názoru bylo naprosto nemyslitelné vzhledem těm okolnostem toho případu. V podstatě nejbližšího člověka zavraždím a to v podstatě krátce poté, co jsem podmíněně propuštěn z výkonu trestní svobody prakticky pro identický trestný čin, takže tak bych to asi vysvětlil.
3: Doplnil žalobce Jaroslav Kouřil. Česko se přibližuje k ISS. Stíhací pilot Aleš Svoboda zahájil výcvik na historicky první českou misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Příprava včetně výcviku pilotování kosmické lodi proběhne v Evropě a ve Spojených státech. Aleš Svoboda, který se má stát prvním českým astronautem, se bude připravovat jednak na pilotování kosmické lodi Dragon i na samotný pobyt na stanici ISS. Česká mise do vesmíru se má uskutečnit příští rok.
1: Sport.
3: Konec hned po prvním utkání. Fotbalisté prvoligové Olomouce nastoupili do 3. kola českého poháru a ve svém prvním střetu v soutěži padli na trávě druholigového Prostějova po remíze 2-2 a prohře 3-4 na penalty. Dál v MOL Cupu pokračuje Prostějov.
1: Počasí.
0: Ještě včera na Moravě tropy, večer a v noci napršelo a v dalších dnech už nás čeká skoro podzim. Víme, jak bude, dál proměnlivá oblačnost a maximálně 20 stupňů. Nejenom dnes, ale taky zítra, kdy ještě navíc místy zaprší. A co víkend, ten by měl nabídnout teploty od 20 do 24 stupňů a k tomu kromě mraků taky sluníčko. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme po ránu silnější provoz na Chvalkovické nebo taky na ulici Ferstrova, kde je omezení v jednom pruhu od Svornosti k Pražské. Jinak radary kontrolují naši rychlost v Olomouci na Okružní, Přerovské, Slavonínské anebo na Jižní. Radar máme taky v Chomoutově na ulici Dalimilova anebo ve Šternberku na Jivavské. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Dobré ráno, bylo 7 hodin.

0: hudební výběr a za malou chvilku už pošleme třeba No Name a ke čtvrteční snídani přidáme i dnešní horoskopy. Na našem rádiovém Facebooku taky zajímavé téma. Zkuste si představit, že do konce života můžete jíst jenom jedno jediné jídlo, které si vyberete. A proč právě pečené kuře? Ne, tak to píšete třeba taky na Facebooku, píšete i chleba, brambory nebo vajíčka, takže klidně se zapojte na rádiovém Facebooku na Hané. No a co by si doživotně vybral třeba náš mistr zvuku, kolega David?
1: Tak určitě si vyberu těstoviny, protože mají různé tvary a každý tvar je jiná chuť.
2: Rádio Hané.

0: počasí, ať víme, jak bude v podstatě až do neděle. No a pokud zrovna přemýšlíte, co dneska čeká vás a vaše blízké, tak to máme malou nápovědu. Jsou tady naše dnešní horoskopy, tak schválně, co nám předpovídají hvězdy?
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, buďte aktivní a neseďte doma jako pecky. Býci, měli byste se zaměřit na zdravější způsob života. Blíženci, zbavte se všeho, co vám brání v rozletu. Raci, svoje úkoly stihnete v termínu. Lvi, na všechny máte vysoké nároky, včetně sebe. Pany, místo na výsluní si umíte vydobít. Váhy, dostanete úkol, u kterého předvedete své silné stránky. Štíři, když budete mít pevnou vůli, štěstí si vás najde. Střelci, nepropadejte panice, zatím jste vždycky všechno zvládli. Kozorozi, vyzkoušejte aktivity, které vám mohou přinést užitek. Vodnáři, vemte si volno a věnujte rodině víc času. A co my ryby, sem tam budeme hledat mobil, který ovšem celou dobu máme v ruce.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Hana jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
8: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtárii a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Bike park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny.

0: stupňů, ale pozor, o víkendu by to přece jenom mohlo povyskočit na nějakých 24.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Posloucháte Rádio Haná.

7.32, vedle tebe usínám a s rádiem Hana vstáváme a už jsme dávno vzhůru. Ano, je tady naše čtvrteční ranní topka, je to pohodička jako blázen. Přátelé, víkend se blíží a vy možná přemýšlíte, co budete dělat. Tak hlavně zabavíme našim dětem mobily a zkusíme vymyslet nějakou lepší aktivitu. A proč? Tak to si na Hané povíme do 3 minut, tak určitě poslouchejte dál a teď už taky dáme Rockyho.

0: Kuban. A teď jedna zásadní otázka. Co pak vaše děti jsou taky na mobilu třeba půl dne? A co myslíte? Dá se s tím něco dělat? Dá.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Až 11 hodin denně. Přesně tolik času tráví některé děti na mobilu nebo u počítače. A to je celkem šílené číslo. Tenhle digitální maraton totiž může způsobit velké trable. Neustálé blikání a scrollování mění dětský mozek. Zhoršuje spánek, podepisuje se na psychice i na držení těla. A aby toho nebylo málo, čas strávený na sítích přímo souvisí s obezitou. Holt, když se sedí u videí, na pohyb už prostě nezbývá čas ani energie. Takže jak najít rozumnou rovnováhu mezi online světem a skutečným životem? Úplný zákaz většinou nefunguje. Zkuste si doma raději zavést zóny bez mobilů. Třeba u společného jídla nebo hodinu před spaním. A hlavně ukažme našim dětem, že svět venku nabízí daleko větší dobrodružství než jakýkoliv displej.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek ráno.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 000. Dětská kola od 4 000 a do...

0: CZ. V Mžiku doručíme.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu.

oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
0: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
4: Podzim je čas tvoření. V Galanterii

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma. Rádio Hana.
1: Dobré ráno.

0: laptopka Rádia Hana. Možná už jste slyšeli, že Univerzita Palackého Olomouc zve svoje absolventy na setkání alumny září. Ono to vlastně celé vyvrcholí o tomto víkendu v pátek a v sobotu. Bude třeba velké setkání v Olomouci na Horním náměstí, koncert pod čirým nebem, program na konviktu, divadlo, besedy a fokino, diskotéka nebo taky hospodský kvíz. A s Rádiem Hana to taky ještě trochu rozhýbáme. Zveme totiž do Duban na běžický závod 4D Run tuto neděli. Kromě klasické trasy na 10 kilometrů bude i štafeta, rodinný běh, dětské závody a taky doprovodný program. Takže proběhnete se s námi a nebo třeba jenom zafandíte teď v neděli v super pohodovém prostředí dubanského okolí a přilehlých cyklostezek. Rádio Hana se tady na vás bude těšit.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: kompletní balíček. Rádio Hana, teď je 7.56.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Posloucháte zprávy. Je čtvrtek 10. září. Dny evropského dědictví v Olomouci mají před sebou zlatý umělecký hřeb. Na pátek je v plánu velký open air koncert Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí s populárními operními a symfonickými kusy. Co nás čeká?
4: Budeme tam mít solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená 70 hlavý orchestr, smíšený pěvecký sbor, který bude doprovázet vlastně naše solisty. A v jednu chvíli, pokud nebude pršet, se tam objeví i náš balet,
3: říká ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc David Garneš. Další detaily o velkém open air koncertu v Olomouci najdete na webu ded.olomouc.eu. Celý rozhovor s Davidem Garnešem na našem rádiu, v němž jsme vedle open air koncertu na dnech evropského dědictví v Olomouci probrali i nové kulturně edukační centrum a jeho přínos olomoucké kultuře, si můžete poslechnout nyní na webu podcasty.olomouc.eu. Bacha na medvědy. Agentura ochrany přírody potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Odborníci už odeslali varování starostům obcí v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Informace o pohybu medvěda se objevily dříve na Frýdecko-Místecku či na Rožnovsku. Ochránci vyzývají obyvatele a turisty v Beskydech, aby si zabezpečili popelnice a nenechávali v přírodě odpadky, aby k ním medvědi neměli přístup a nelákali je. Výskyt medvědů je v Beskydech běžný od 70. let, píší Novinky.cz.
1: Sport.
3: Deblová dvojice Katka Siňaková a Taylor Townsendová se přiblížila titulu na Grand Slamu US Open. Česko-americký pár postoupil do finále čtyřhry výhrou 2-0 na sety nad rusko-belgickým duem Schneiderová-Mertensová. Finále deblu je na programu v pátek. Trůn opouští běloruská tenistka Arina Sabalenková. Po 99 měsících přijde o post světové jedničky. V pondělí ji na čele žebříčku WTA vystřídá Kazaška Jelena Rybakinová, která si posun zajistila včera postupem do semifinále singlu US Open.
1: Počasí.
0: Tak prý, rostou, jako z vody. Ano, z lesů nosíme plné košíky hub, praváků i babek. A taky víme, jak bude. Po nočním dešti nás na Moravě čeká spíš proměnlivá oblačnost a maximálně 20 stupňů. Tyhle ty teploty budeme mít i v pátek a k tomu ještě občasné přehánky. A víkend si pak pro nás chystá polojasno se sluníčkem a k tomu zhruba 20 až 24 stupňů.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě u Olomouce na dálnici D46, jak je sjezd na Brněnskou. V Olomouci taky pozor, komplikace máme na křižovatce Pražská Erenburgova, kde pokračují opravy, je tu omezení a provoz převedený do protisměru a ještě opatrně na třídě Svobody, kde probíhají dokončovací práce kolem semaforů u Soudu a u Drápala. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Na Hané přejeme dobré ráno, bylo 8 hodin.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Robert Runták. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: nejkrásnější ráno. Možná jste na cestě do práce, možná ještě doma, doplňujete kofein a možná nestíháte kouknout do kalendáře. To vůbec nevadí, protože my víme, kdo má dneska svátek, anebo komu popřejeme k narozeninám, a to už za chvilku, tak určitě poslouchejte dál. Tohle je čtvrteční ranní topka Rádia Hana. Je 8 hodin, skoro 7 minut, tak vám přejeme dobré ráno.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Pojďme slavit.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je čtvrtek, je 10. září. Narozeniny dneska slaví kytarista Aerosmith Joe Perry a také britský herec Colin Firth. Známe ho například z Bridget Jonesové a nebo Lásky nebeské. A pozor, kulatou padesátku má jeden crazy týpek z našeho regionu. Možná ho poznáte podle smíchu. Je to Patrik Hartl, olomoucký režisér a spisovatel. Patrik je prostě božan a k té dnešní padesátce přejeme všechno nejlepší. Smích rozhodně léčí, tak ať je dnešek co nejveselejší. A 10. září má svátek Irma, takže zdravíme a už posíláme dnešní sváteční AI song.
2: Irmy, tady je vaše rádio a sváteční.

0: Tak co, líbilo se?
1: I my máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Radio Haná, kalendárium.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Haná.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny.

0: cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Hana.
6: Dobré ráno.

0: prý ještě povyskočí, mělo by být nějakých 20 až 24. Doprava. Je tady taky aktuální doprava, tady u nás na Hané. Nehoda se momentálně dořešuje u Olomouce na dálnici D46, když se sjíždí na Brněnskou. A připomínáme radary, které kontrolují naši rychlost v Olomouci, třeba na Okružní, na Přerovské, na Slavonínské nebo na Jižní v Chomoutově na ulici Dalimilova. A s radarem se můžeme potkat i ve Štrmberku na Jívavské.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 2 minuty půl deváté, dobré ráno na Hané.
2: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: okamžik, za pár minut vezmeme třeba na ty nejlepší akce v našem regionu, ať už je to Rokin Olomouc, Chutě kraje, nebo náš nedělní Radiotalent. Je tady čtvrteční ranní topka v plném proudu, 8 hodin 34 minut a my už teď potěšíme všechny filmové fanoušky. Ano, jsou tady pozvánky na premiéry tohoto týdne, takže dáme kafe a posloucháme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro 2. zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
4: Tady pan Gover.
5: Gobert. Cíleš Francie.
3: Slavný spisovatel Abel Znorko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
6: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít, to jste se přijel z Francie nasnídat?
3: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall. Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
7: Are you a good guy or a bad guy?
3: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
8: I just don't see myself on stage with Liam.
3: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost z roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely, jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
9: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
3: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
2: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že jsi nám věnoval svůj čas.
3: Díky, Lukáši, měj se krásně.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
10: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
4: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
5: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
4: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

0: Rock in Olomouc. V sobotu na Pevnůstce bude tady opravdu poctivý rockový nářez Alkehol Dimitry, Horký že slíže nebo kapela Traktor. A je tu ještě speciálně pozvánka do Přerova, kde v neděli spojíme chutě kraje s naším radiotalentem. To znamená, že v rámci oblíbeného gastrofestivalu zazní koncerty našich 4 finalistů. Rádio Hana u toho samozřejmě nesmí chybět. Takže v neděli v Přerovském parku Michalov. Tak co? Potkáme se.
1: Rádio Hana.

0: 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Sklidnit provoz v Olomouci se snaží městská policie. Strážníci pravidelně hlídají řidiče, zda dodržují povolenou rychlost ve městě. Hlásí, že dnes stojí s radarem na Pekařské ulici v centru města a na Svatoplukově v Řepčíně.
1: Přerov aktuálně.
2: Jezdit městskou hromadnou dopravou v Přerově zadarmo je několik zářijových dní, kdy to půjde. Městská autobusová doprava bude pro obyvatele a návštěvníky Přerova zdarma během vybraných akcí ve městě.
3: Bezplatná přeprava bude zajištěna v neděli 13. září při konání gastrofestivalu Chutě kraje a následně od 16. do 22. září v rámci Evropského týdne mobility 2026. Město tímto krokem chce motivovat návštěvníky akcí k využívání veřejné dopravy na místo osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
2: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Zastavení zdražování dálničních známek bude dál projednávat sněmovna. Dnes by měla poslat novelu o ukončení pravidelné každoroční valorizace známek do závěrečného schvalování. Za základní roční známku tak řidiči podle novely mají i v dalších letech zaplatit letošních 2570 korun, za měsíční 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Úlevy pro vozidla s alternativním pohonem mají také zůstat. Uvidíme, jak se to vyvine.
0: Sport.
2: První kolo v nové sezóně odehrála hokejová Šance liga. A jak pak se dařilo klubům z našeho regionu? Přerovští Zubři padli na ledě Bčka Pardubic 1-3 a na domácím ledě zvítězili Zlínští Berani, kteří přemohli Chomutovské Piráty 6-3.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i ve čtvrtek.
0: Počasí.
4: Ještě včera na Moravě tropy, večer a v noci napršelo a v dalších dnech už nás čeká skoro podzim. Víme, jak bude, dál proměnlivá oblačnost a maximálně 20 stupňů. Nejenom dnes, ale taky zítra, kdy ještě navíc místy zaprší. A co víkend, ten by měl nabídnout teploty od 20 do 24 stupňů a k tomu kromě mraků taky sluníčko. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jibavské. A ještě se podíváme na Kroměřížsko, konkrétně do Bystřice pod Hostýnem. Tady se dlouhodobě opravuje Lipnická ulice. Kvůli pracem je neprůjezdná. S dokončením se počítá až v první půlce příštího roku. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Johana. Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: a jeho Blinding Light. Mezi 9. a 10. procházka pamětí, songy a vzpomínky z jednoho konkrétního roku. Ano, jsou tady světové hity a jsou tady i ty nejlepší domácí. Je to i velmi populární balada, která se na začátku roku drží na předních příčkách tuzemských rádiových hitparád. Je tady rok, kdy máme zrušenou olympiádu v Tokiu, zrušené je i fotbalové Euro. Tak co myslíte, do kterého roku se vracíme? Určitě si tipněte doma v práci nebo pokud s námi jedete v autě a užívejte si ten nejlepší hudební výběr z jednoho roku v procházce pamětí. Teď už s kapelou Kryštof.
1: Všechna ta slova

0: Nahané Krištof, nahané hvězdáři a nápise měli vybavit filmové bobule, tři bobule, které vlastně do kina ani nedorazí, nebo spíš dorazí, ale my do kina nedorazíme, nechodíme na filmy, na fotbal, na hokej, nechodíme vlastně ani do restaurací. Kvůli pandemii covidu ruší se olympiáda v Tokiu nebo fotbalové euro, respektive tenhle ten termín se odkládá. Tak co myslíte, který rok to je? Za chvilku další hudební nápovědy Jonas Brothers a nebo taky Ava Max. V Procházce pamětí.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
9: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Chocobonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Chocobonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
1: Hrajeme megahity tohoto milénia. If all-

0: rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Hana, Procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jednoho

Procházka pamětí, každé dopoledne mezi 9 a 10, to jsou vždycky ty nejlepší songy a taky ty nejlepší vzpomínky z jednoho konkrétního roku. A my se vracíme do roku, kdy nás mimo jiné pobláznil třeba také Luis Capaldi. Before You Go, tak další songy budou následovat. Mimochodem pobláznil nás třeba taky TikTok a nejrůznější tanečky. TikTok frčí hodně, hodně u našich teenagerů, tak s příchodem TikToku samozřejmě absolutní boom těch tanečků, které

0: a frčí taky TikTok. Tak co myslíte, který rok to je? Za chvilku Vesna na dračích perutích.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
2: Tady je Rádio Hana.
4: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Hana jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
5: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Mami, co jsme vyhráli?
11: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.

0: Dáne J.P. Cooper, Little Bit of Love. Tak jsme do toho dali všechno, procházka pamětí, mezi 9 a 10, nejlepší songy, nejlepší vzpomínky z jednoho konkrétního roku. Dneska jsme si dali světové hity, jako byl třeba Harry Styles, Dua Lipa nebo Weekend. U nás se hraje Krištof, nebo taky Vesna. No nicméně celý svět je paralyzovaný kvůli pandemii covidu. A pak je tady TikTok. A TikTok zažívá absolutní boom celosvětově, samozřejmě i tady u nás. Ze dne na den se stává součástí každodenního života. A to hlavně u našich teenagerů. Tak co myslíte, do kterého roku se vlastně dneska vracíme? S covidem i s TikTokem.
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 2020.

0: žáky na distanční výuku. Co tebe třeba oslovilo nejvíc v tom roce 2020? Jestli ta škola, anebo třeba vaření receptů podle YouTubeka?
1: Hele, já jsem začínala výšku, začínala jsem jí přes online, takže to byla takový docela zajímavý zážitek, nebudu lhát.
0: Jakože online to mělo být, ale občas byl člověk offline.
1: Je to tak, je to tak. Pustila, dělal něco úplně jiného.
0: 2020 to byly dneska komplet vzpomínky v Procházce paměti. Díky a po 10. hodině s kolegyní Majdou zůstaňte online, protože budeme samozřejmě hrát ten nejlepší hudební výběr.

0: pro vás máme zprávy nahané dřív než ostatní. Teď je 9.56.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Přinášíme vám zprávy. Velkolepými závody historických automobilů ožije o víkendu Šternberg. Od pátku do neděle se tu koná tradiční závod Exce Homo Historic. Město přivítá desítky historických automobilů a nabídne bohatý program. Připomeneme, že Exce Homo Historic a další program si vyžádají dopravní omezení. Centrum Šternberka a přilehlé silnice budou už od pátku uzavřeny. Podrobně na webu sternberg.eu nebo na excehomo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kriminálka v regionu má jasno. Kriminalisté navrhli obžalovat 53-letého recidivistu za loňskou vraždu v Přerově. Obviněný muž podle policie po hádce v bytě na sídlišti v ulici Osmek zastřelil svého známého. Mělo k tomu dojít loni 27. listopadu. Obviněný muž má v rejstříku 22 záznamů a je stíhán vazebně. Za zastřelení stejně starého muže 53-letému obviněnému hrozí až 18-leté vězení.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: EET se vrátí. Sněmovna definitivně schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nová verze EET má být jednodušší než předchozí systém a upustí od nutnosti tisku papírových účtenek. Obnovená EET se naopak nově dotkne bezhotovostních plateb. Výjimku z povinné evidence tržeb získají pouze OSVČ s paušální daní a příjmy do 1 milionu, píší Novinky.cz. Stát si od EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
1: Sport.
3: Do hlavní fáze fotbalové ligy mistrů dnes vstoupí Slavia Praha. Český šampion se představí na domácím trávníku proti francouzskému vicemistru Racing Lens od 21 hodin. Slavia čeká na výhru v základní části prestižní soutěže už 19 utkání. Uvidíme, zda tuto šňůru dnes přestřihne.
1: Počasí.
0: Tak prý, rostou, jako z vody. Ano, z lesů nosíme plné košíky hub, praváků i babek. A taky víme, jak bude. Po nočním dešti nás na Moravě čeká spíš proměnlivá oblačnost a maximálně 20 stupňů. Tyhle ty teploty budeme mít i v pátek a k tomu ještě občasné přehánky. A víkend si pak pro nás chystá polojasno se sluníčkem a k tomu zhruba 20 až 24 stupňů.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že radary kontrolují naši rychlost hned na několika místech v Olomouci. Je to například na Okružní, Přerovské, na Slavonínské a nebo na Jižní. Radar máme také v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou, opravují tady vodovodní potrubí. Kvůli pracem se nedostaneme z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak s tím počítejte a my vám každopádně přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Robertem Runtákem. Roberte, o jaké Olomouci sníte?
1: Sním o takové Olomouci, která se nebude bát být nejlepší, která se taky nebude bát být jiná a která se třeba nebude bát být ani v lečem z první. Samozřejmě chci, aby to město bylo světové, aby bylo atraktivní a abychom dokázali překročit svůj stín. Také bych chtěl, aby bylo to město zdravě sebevědomé, ale myslím opravdu zdravě. To je takové to sebevědomí, které nemusíte přestírat, při kterém nemusíte nikomu nic dokazovat. Všichni zkrátka vědí, že jste dobří a já bych chtěl, aby taková byla i Olomouc.
0: Říká Robert Runták. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.
2: Radio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: detailně a pomalu. Jenže ke konci týdne už jedeme vlastně na autopilota. Těšíme se na víkend, jsme uvolněnější a mozek čas prostě přestane tak podrobně počítat. Výsledek čtvrtek, tedy dnešek, uteče ani nevíme jak. A kam se o blížícím víkendu můžeme vydat, to si povíme už za 20 minut v našem Kam vyrazit. Tak nás poslouchejte dál, za chvíli už třeba Richard Marx.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
9: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
10: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
15: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
20: tady je Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Hana. V našem vysílání jsme s vámi denně ve vašich uších. Rádi vás ale taky potkáváme naživo. Třeba zrovna dneska za vámi vyrazíme do Šumperku na Točák. Víc už nám řekne kolega Lukáš, na kterého se tam můžeme těšit.
1: Hlídka Rádia Hana je opět v moravských ulicích a zase přijíždíme v nových autech, která vám rádi ukážeme a předvedeme pěkně zblízka. Kufry máme plné sladkého potěšení i další dárků pro vás. Hrajeme vaše oblíbené hity, fotíme se s vámi a rozdáváme dobrou náladu. A pokud zrovna přemýšlíte o novém Mazlovi na čtyřech kolech, přijďte si ho omrknout k nám s našimi partnery. Dnes od 11:30 do 13:00 v Šumperku na Točáku.
2: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: Hané, pojďme se mrknout na výběr akcí.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: V Prostějově se nám teď o víkendu chystají hanácké slavnosti. Hody, průvod hanáků i tradice a muzika. Od folkloru a zborového zpěvu až po nedělní koncert Anety Langerové. To jsou prostějovské hanácké slavnosti na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. V sobotu jdeme na Bohuňovický gulášfest. Oficiální zahájení je ve 14 hodin. Vyhlášení nejlepších gulášů společně s tombolou, pak přibližně ve 17:45. Bude i parkour a mažoretky. Moderuje to naše Martina Kvítko-Procházková. A kdo by raději nějakou klidnější zábavu, může

0: 2. To znamená, že se vrací Sandra Bullock i Nicole Kidman, znovu spojí síly, aby zažehnali temnou kletbu. Tohle čarodějnické fantazy se dnes promítá i v Přerovské hvězdě a v Bruntále. Tak co? Už jste si to napsali do plánu, do kalendáře?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce @radiohana.cz

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radio.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek

0: Vlada s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kučka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardo

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.cz.
4: Podzim je čas tvoření. V galanterii

0: Nové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
1: Ubivo je, všechno je.
2: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudba.

0: před 11. hodinou už se možná někteří z vás vypravují na oběd, jiní teprve vybírají z meníček, kam dneska zajdou, možná nás posloucháte u vaření. Ať už vám na rádiu Hana hrajeme k čemukoliv, hrajeme vám nejlepší hudební výběr. Pojďme se mrknout, co si pro vás připravíme po 11. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Připravený už je Maroon 5.

0: No a v televizi nám začala další řada, takže si tak tematicky pustíme i Superstar a jejich hymnu Příběh nekončí.
1: Bloudění je víc než lidí.
0: Prostě vám servírujeme hudební zákusky k dnešnímu obědu a

0: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Posloucháte zprávy. Dny evropského dědictví v Olomouci mají před sebou zlatý umělecký hřeb. Na pátek je v plánu velký opener koncert Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí s populárními operními a symfonickými kusy. Co nás čeká?
1: Budeme tam mít solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená 70-hlavý orchestr. Smíšený pěvecký sbor, který bude doprovázet vlastně naše solisty. A v jednu chvíli, pokud nebude pršet, se tam objeví i náš balet.
0: Říká ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc David Garneš. Další detaily o velkém opener koncertu v Olomouci najdete na webu ded.olomouc.eu. Celý rozhovor s Davidem Garnešem na našem rádiu, v němž jsme vedle opener koncertu na dnech evropského dědictví v Olomouci probrali i nové kulturně edukační centrum a jeho přínos olomoucké kultuře, si můžete poslechnout nyní na webu podcasty.olomouc.eu. Bacha na medvědy. Agentura ochrany přírody potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Odborníci už odeslali varování starostům obcí v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Informace o pohybu medvěda se objevily dříve na Frýdecko-Místecku či na Rožnovsku. Ochránci vyzývají obyvatele a turisty v Beskydech, aby si zabezpečili popelnice a nenechávali v přírodě odpadky, aby k ním medvědi neměli přístup a nelákali je. Výskyt medvědů je v Beskydech běžný od 70. let, píší Novinky.cz. Sport. Trůn opouští běloruská tenistka Arina Sabalenková. Po 99 měsících přijde o post světové jedničky. V pondělí ji na čele žebříčku WTA vystřídá Kazaška Jelena Rybakinová, která si posun zajistila včera postupem do semifinále singlu US Open.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dnešek slibuje polojasno až oblačno. Přechodně se nám může i úplně zatáhnout. Pršet by nám ale nemělo. Po včerejšku se nám trochu ochladilo. Nejvyšší teploty dnes nepřesáhnou 21 stupňů. Foukat by nám ale měl jen slabý větřík. Venku je to proto tak na lehkou čísku nebo mikinu. Dýchat by se nám venku mělo krásně. Biozátěž je dneska v celé republice na jedničce, tedy na nejlepším stupni.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, připomínáme ale uzavřený pruh na dálnici D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník před exitem Olomouc-Slavonín. Tak tudy projíždíme opatrně. Zpomalíme taky raději na D1 na trase Ostrava-Přerov za exitem Lipník-Trnávka. Stojí tady odstavené auto na krajnici. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Jsou na D1 na exitu Vyškov-Západ, taky v Napajedlech, v ulici Nádražní a na cestě mezi Babicemi a Kudlovicemi na Uhersko-Hradišťku u Hřbitova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Lepší hudební výběr.

I v zářivý čtvrtek je tady s vámi Rádio Hana. Padá na vás s prvním podzimním chladem únava. Než si dáte další kávu, zkuste tu nejlevnější terapii, obyčejnou procházku. Zapomeňte na mýtus o 10 000 kroků. Pro lepší náladu a kvalitní spánek bohatě stačí ujít 4 000 až 7 000 kroků denně. To máme zhruba 40 minut svižnější chůze, třeba cestou z práce nebo na večerní procházce se psem. Kyslík v krvi udělá své, hlava vypne a podzimní splín nemá šanci. Takže pohodlné boty na nohy, sluchátka s naším vysíláním do uší, jdeme to natřít podzimní šedi. Pro dobrou náladu vám posíláme třeba Coldplay.

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberg a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
0: Rádio Hana.
13: Nejlepší hudební výběr.

0: S vámi je Rádio Haná. Dojeli jste letos naposledy autem do Chorvatska, ale už jste se tak trochu báli, jestli to s tím vaším autem, co už něco zažilo, vlastně celé ujedete. Koukáte se po novém plechovém mazlíkovi a chtěli byste potkat naše Rádio Haná, tak pak vás až do 13. hodiny zveme v Šumperku na točák.
1: Hlídka Rádia Haná je v Moravských ulicích. Přejeme dobrý den a upřímně, když otevřete kufr našeho auta, tak tam rezervu rozhodně nehledejte, protože ho máme nacpaný sladkým potěšením a dalšími dárky pro vás. Rozdáváme třeba zdarma ostříkovače. Tento týden s naším partnerem předvádíme nová auta, pouštíme hity, společně se fotíme a hlavně se na vás usmíváme dnes až do 13. hodiny v Šumperku na točáku. Těšíte se? Máte cestu kolem?
2: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky. Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.

0: Posloucháte Rádio Hana. Co je první věc, kterou uděláte, když ráno vstanete? No tak, jasně, otevřeme oči, ale pak jdete si vyčistit zuby.
1: Životní styl.
2: Až 11 hodin denně. Přesně tolik času tráví některé děti na mobilu nebo u počítače. A to je celkem šílené číslo. Tenhle digitální maraton totiž může způsobit velké trable. Neustálé blikání a scrollování mění dětský mozek. Zhoršuje spánek, podepisuje se na psychice i na držení těla. A aby toho nebylo málo, čas strávený na sítích přímo souvisí s obezitou. Holt, když se sedí u videí, na pohyb už prostě nezbývá čas ani energie. Takže jak najít rozumnou rovnováhu mezi online

0: otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
1: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
2: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem Hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
3: Tady je Rádio Hana.

0: s náma dospíval The Lazy Song, písničku od něj, kdy se člověku nechce vůbec nic dělat a chce jen odpočívat v posteli. Pokud takový den dneska taky máte, máme pro vás dobrou zprávu. Dneska je malý pátek, zítra si dáme ten normální pátek a můžeme se těšit na víkend. Sobotu i neděli pak můžeme třeba proložet. Zatímco vám budeme pouštět energii do uší s naším nejlepším hudebním výběrem.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Ten přijde i po 12. hodině a připravení už jsou třeba Queeni.

0: už po zprávách, počasí a dopravě. Je 11 hodin a 56 minut.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Sklidnit provoz v Olomouci se snaží městská policie. Strážníci pravidelně hlídají řidiče, zda dodržují povolenou rychlost ve městě. Hlásí, že dnes stojí s radarem na Pekařské ulici v centru města a na Svatoplukově v Řepčíně.
2: Přerov aktuálně.
3: Jezdit městskou hromadnou dopravou v Přerově zadarmo je několik zářijových dní, kdy to půjde. Městská autobusová doprava bude pro obyvatele a návštěvníky Přerova zdarma během vybraných akcí ve městě.
4: Bezplatná přeprava bude zajištěna v neděli 13. září při konání gastrofestivalu Chutě kraje a následně od 16. do 22. září v rámci Evropského týdne mobility 2026. Město tímto krokem chce motivovat návštěvníky akcí k využívání veřejné dopravy na místo osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
3: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Zastavení zdražování dálničních známek bude dál projednávat sněmovna. Dnes by měla poslat novelu o ukončení pravidelné každoroční valorizace známek do závěrečného schvalování. Za základní roční známku tak řidiči podle novely mají i v dalších letech zaplatit letošních 2570 korun, za měsíční 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Úlevy pro vozidla s alternativním pohonem mají také zůstat. Uvidíme, jak se to vyvine.
1: Sport.
3: O soupeřkách do finále má jasno na tenisovém Grand Slamu US Open česko-americká dvojice Katka Siniaková a Taylor Townsendová. O titul v deblu se na newyorském betonu střetnou s Američankami Krugerovou a Montgomeryovou. Duel je v plánu v pátek v 18 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, pojďme se mrknout na pátek a víkend, ať víme, jak si je naplánovat. V pátek očekáváme převážně zataženo, dopoledne nám může i zapršet. Odpoledne by ale srážky měly ustávat a mraky z oblohy ubývat. Páteční teploty vystoupají nejvýše k 16 stupňům. Sobota bude oblačná, občas nám vykoukne sluníčko při polojasnu, zůstane chladno, 18 až 22 stupňů. Slabé oteplení pak čekáme v neděli, to naměříme 20 až 24 stupňů. I na konci týdne budeme mít ale oblačno.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Havárii auta nám ale hlásíte na D46 na trase Olomouc-Vyškov, na exitu Vyškov. Probíhá tady vyšetřování, na místě je policie. Ke srážce dvou osobáků nám došlo na cestě mezi Švábenicemi a Ivanovicemi na Hané u benzínky. Havarovaná auta překáží na silnici, projíždíme se zvýšenou opatrností. Nehodu nám pak hlásíte taky na silnici 43 na trase Černá hora-Letovice, kousek před Krhovem. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Hudební výběr.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock

0: pátečnímu poledni vám hraje Rádio Hana. Taky vás to děsí, přijdete domů z práce a místo toho, abyste si odpočinuli, budete ještě stát třeba hodinu u sporáku. Vidíte, generace Z na tohle má řešení a říká jí takzvaně girls dinner, neboli holčičí večeře. A o co jde? Žádné složité vaření, poskládáme si prostě talíř ze všeho, na co máme chuť a co dům dal. A vůbec u toho nemusíme koukat na to, jestli se to k sobě hodí. Popcorn, kyselá okurka, oříšky, zbytek pečiva a k tomu třeba kompot od babičky, i tohle je girls dinner. Nemijeme žádné hrnce a dáme si přesně to, na co máme chuť. Tak to třeba dneska můžete vyzkoušet. Teď už jedeme dál, za chvíli třeba Lucie a její šrouby do hlavy.
1: Melsholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projekty.

0: Vyhraj s kfc.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Rádio Hana.

0: vás na Rádiu Haná zveme do Šumperka, a to nejen za naší hlídkou, ale i za skvělou akcí pro všechny malé sportovce a sportovkyně. Na místě už je kolega Lukáš, který nám o ní poví trochu víc.
1: Krásné odpoledne s naším rádiem, přátelé. Přál bych vám s celým naším týmem vidět to, co vidím teďka já. Nacházíme se na Tyršově stadionu v Šumperku a je tady plno dětí. A ty děti, prosím pěkně, nesedí na mobilech nebo na tabletech. Ty děti sportují, hýbají se, usmívají se, dělají akci, pomáhají si vzájemně, pozbuzují se mezi sebou a vy u toho můžete být s námi, třeba už dneska po práci. Jsme na akci Sportuj v Šumperku, která právě dnes až do 17 hodin probíhá v Šumperku na Tyršově fotbalovém stadionu. Program pro veřejnost je tady mezi 14. a 17. hodinou, do té doby je tady program pro školy a budeme moc rádi, když sem za námi odpoledne přijdete i s vašimi dětmi. Můžete se podívat na nejrůznější sportovní kroužky, ať už klasika, volejbal, basketbal, tenis, fotbal, anebo taky něco neobvyklého, baseball, atletika, aikido, kanoistika, funkční tréninky, moderní gymnastiky a tak dál a tak dál. Co je pro někoho normálka, pro jiného může být překvapení a přesně to si můžete dnes vyzkoušet. Mezi 14. a 17. hodinou pro veřejnost otevíráme Tyršův stadion Sportu v Šumperku. Přijďte se s dětmi podívat na nové kroužky.

0: Nick Cave na Rádiu Hana. Jestli máte doma čtyřnohého parťáka, možná
1: je čtvrtek, je 10. září. Narozeniny dneska slaví kytarista Aerosmith Joe Perry a také britský herec Colin Firth. Známe ho například z Bridget Jonesové a nebo Lásky nebeské. A pozor, kulatou padesátku má jeden crazy týpek z našeho regionu. Možná ho poznáte podle smíchu. Je to Patrik Hartl, olomoucký režisér a spisovatel. Patrik je prostě božan a k té dnešní padesátce přejeme všechno nejlepší. Smích rozhodně léčí, tak ať je dnešek co nejveselejší. A 10. září má svátek Irma, takže zdravíme a už posíláme dnešní sváteční AI song.
2: Irmy, tady je vaše rádio a sváteční hymna. Jdeme.

0: tak co, líbilo se?
1: I my máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.

0: Koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
4: Odpověď přinese velkolepé finále už v

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově.

0: 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
2: Tady je Rádio Hana.

jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána

0: Dohráli song Beautiful Life na Rádiu Hana, zavzpomínali jsme si na devadesátky a teď se znovu přesuneme do současnosti. Před námi jsou totiž aktuální zprávy. Po nich vám naservírujeme další nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: A cože to bude, se ptáte? Třeba Imagine Dragons.

0: Vítejte u zpráv. Olomouc bude plná absolventů Univerzity Palackého o tomto víkendu. Nejstarší univerzita na Moravě uspořádala takto velké setkání naposledy před 10 lety. Setkání stovek absolventů je propojené s kulturními akcemi v Olomouci a začne již v pátek. Podrobnosti má upol.cz. Řidiči, cesta autem je stále dražší. I Olomoucký kraj zaznamenal, co se týče pohonných hmot, velký cenový skok oproti minulému týdnu. Litr Naturalu 95 tu nyní koupíme v průměru za 43,30 a minulý týden byl o 2 koruny levnější. Podobně v Olomouckém kraji zdražila i nafta na 47,90 za litr. Bude část zdravotnictví Olomouckého kraje ve společných rukou Agelu a hejtmanství? Zastupitelé Olomouckého kraje budou 21. září jednat o vzniku společného podniku se skupinou Agel. Ten by provozovala nemocnice Přerov, Prostějov, Šternberg a Jeseník. Agel by měl v příštích 10 letech investovat do nemocnic v kraji 3 miliardy korun. Společný podnik by měl začít fungovat příští rok, píše o tom Metro. Sport. Hokejisté Pardubice dnes vyrazí do dalšího utkání v Lize mistrů. Po dvou domácích výhrách bez obdrženého gólu v prestižní soutěži vyrazili do Finska. Dnes od 17.30 nastoupí na ledě týmu Saipa Lappeenranta.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Dny se nám už významně zkracují. Slunce nám dneska vyšlo v 6 hodin a 19 minut. Zapadne nám už v 19 hodin a 16 minut. To znamená, že dnes budeme mít sluneční svit 12 hodin a 56 minut. Zítra už to bude o 3 minuty méně, pozítří dokonce o 7. Taky začínají poměrně chladné noci. Z dneška na zítřek nám teploty spadnou až k 10 stupňům. Na horách dokonce až k 5. Chladno pak zůstane i po celý pátek. Teplotní maxima předpovídají odborníci mezi 13 až 16 stupni.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, to už ale nemůžeme říci u Kujetína na silnici 47 na cestě mezi Bezměrovem a Křenovicemi, konkrétně na úrovni Popůvek. Probíhá tady vyšetřování, je to tu neprůjezdné, pokud můžete, vezměte to raději jinudy. Bouračku pak máme taky u Kruháče na obchvatu Svitav. Počítáme tady kvůli tomu i se zdržením. Do Koslířova od Kruháče je to kolona přibližně na 17 minut, po obchvatu se popojíždí přibližně čtvrt hodinky. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek odpoledne.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Posloucháte Rádio Hanan, rádio, které ví, co se tady u nás děje. Jeseníky se dostaly na nové poštovní známky. Česká pošta právě vydala nádherný aršík s názvem Jeseníky klenot Severní Moravy. Najdeme na něm Petrovy kameny, Sokola stěhovavého, vodopády Bílé Opavy a nechybí ani ikonický praděd. Pokud posíláte klasické dopisy nebo sbíráte známky, tohle je podle mě skvělý úlovek do vaší sbírky. S naším vysíláním máte super přehled, přinášíme vám novinky z regionu za 20 minut, ale třeba taky přehled nových filmových premiér v našich moravských kinech. Tak s námi zůstaňte dál.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
3: Je tu OP24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
12: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Podzim je čas tvoření. V galanterii

0: Studio Haná.
1: Přejeme odpoledne na jedničku.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: lásky dospívali jejich pecku každý ráno, nešťastná zamilovanost, lítost a věci, které v životě byly prošvihnuty. O tom všem je tenhle song. My doufáme, že žádný z těchto pocitů se netýká zrovna vás, že vy si užíváte pěkný den. Možná by mohlo být ještě lepší, kdybyste zašli třeba do kina. Na co se ptáte? No to už vám poví náš filmový expert.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama z prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
4: Tady je pan Gover.
5: Kuber. Cíleš z Francie.
3: Slavný spisovatel Abel Znorko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
6: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít? To jste se přijel z Francie nasnídat?
3: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte.
7: You work in a kitchen before.
3: Yeah. Anthony Bourdain, ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall.
8: I said I know how to cook.
9: Oh, I'm sorry, I didn't understand that. Shut the fuck up.
3: Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
10: Are you a good guy or a bad guy?
3: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
11: I just don't see myself on stage with Liam.
3: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou

0: příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
3: Hola, tak už je to tady. Každý

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
3: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
4: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava Pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo, a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.

0: Marka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Tohle je Radio Haná.

0: pracovní mikrofon. Ahoj Marku.
1: Ahoj, tak víš co, to já si pamatuju, když ten single vyšel.
0: No, to já jsem ještě 10 let ani nevěděla, že budu. Marku, ty jsi asi před chvílí doobědval, tak já se tě zeptám, kdybys do konce života mohl jíst už jen jedno jídlo, co by to bylo?
1: No, je to, nemůže to být pití.
0: Nemůže, mělo by to být jídlo.
1: Já jsem vysazený na prostě krupicovou kaši s grankem, holčička na obalu, máslo uprostřed vložené, takže já to můžu do nekonečna každý den.
0: A tady je důležitá otázka, mícháš nebo nemícháš krupicovou kaši?
1: No to nevím, jak to myslíš, a tak trošku to risky musím, jako, ne?
0: No nebo, tak dáš nahoru to máslo, dáš nahoru třeba
1: jo,
0: tak, to
1: kakao. No, ne, to se nesmí nikdy.
0: Nesmí
1: no
0: se to,
1: to se nesmí.
0: Jeden, no tak já patřím teda do té druhé skupiny, co míchá. Tak nevím, jestli si budeme rozumět.
1: Mazej.
0: Ať už k jídlu, k práci nebo třeba při cestě autem, hrajeme vám vždycky nejlepší hudební výběr, a to i po 14. hodině.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Rozjede to s námi Divokej byl. Do roku 97 se vrátíme s Lighthouse Family. A zaspívá nám třeba i Luis Capaldi. Teď už vám posíláme zprávy, s námi je máte dříve než ostatní. Aktuální čas je 13 hodin a 55 minut.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Přinášíme vám zprávy. Velkolepými závody historických automobilů ožije o víkendu Šternberg. Od pátku do neděle se tu koná tradiční závod Ecce Homo Historic. Město přivítá desítky historických automobilů a nabídne bohatý program. Připomeneme, že Ecce Homo Historic a další program si vyžádají dopravní omezení. Centrum Šternberka a přilehlé silnice budou už od pátku uzavřeny. Podrobně na webu sternberg.eu nebo na ecce-homo.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Kriminálka v regionu má jasno. Kriminalisté navrhli obžalovat 53-letého recidivistu za loňskou vraždu v Přerově. Obviněný muž podle policie po hádce v bytě na sídlišti v ulici Osmek zastřelil svého známého. Mělo k tomu dojít loni 27. listopadu. Obviněný muž má v rejstříku 22 záznamů a je stíhán vazebně. Za zastřelení stejně starého muže 53-letému obviněnému hrozí až 18-leté vězení.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
4: EET se vrátí. Sněmovna definitivně schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nová verze EET má být jednodušší než předchozí systém a upustí od nutnosti tisku papírových účtenek. Obnovená EET se naopak nově dotkne bezhotovostních plateb. Výjimku z povinné evidence tržeb získají pouze OSVČ s paušální daní a příjmy do 1 milionu, píší Novinky.cz. Stát si od EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
2: Sport.
4: Do hlavní fáze fotbalové ligy mistrů dnes vstoupí Slavia Praha. Český šampion se představí na domácím trávníku proti francouzskému vicemistru Racing Lens od 21 hodin. Slavia čeká na výhru v základní části prestižní soutěže už 19 utkání. Uvidíme, zda tuto šňůru dnes přestřihne.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Dnešek slibuje polojasno až oblačno. Přechodně se nám může i úplně zatáhnout. Pršet by nám ale nemělo. Po včerejšku se nám trochu ochladilo. Nejvyšší teploty dnes nepřesáhnou 21 stupňů. Foukat by nám ale měl jen slabý větřík. Venku je to proto tak na lehkou čísku nebo mikinu. Dýchat by se nám venku mělo krásně. Biozátěž je dneska v celé republice na jedničce, tedy na nejlepším stupni.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme neprůjezdnou silnici u Kujetína na trase mezi Bezměrovem a Křenovicemi na úrovni Popůvek. Probíhá tady momentálně vyšetřování. V obou směrech je silnice neprůjezdná. Pokud můžete, vezměte to raději jinudy. Bouračku dvou aut máme taky na Svitavsku v Třebařově u základní a mateřské školy. Projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. Policijní hlídky nám hlásíte na D1 na exitu Kujetín, na D46 na exitu Olšany u Prostějova Vyhlásila, pomáhají a chrání taky v Šumperku v ulici Zábřeská a nebo v Buchlovicích na silnici 50 u Hřbitova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

Pevný výběr. Rádio Haná.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Robert Runták. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.

0: 20 minut, díky, že jste s námi, nejlepší hudební výběr, dneska jsme ho poslali a stále posíláme do Šumperka, na místě kolega Lukáš Kobza, hezké odpoledne, tak co se tam děje?
1: Mami, mami, mami, já bych chtěl chodit na kroužek, já bych chtěl dělat box, mami, a já bych chtěla dělat mažoretky. Ne, ne, ne, mami, já bych nechtěl dělat box, já budu dělat tenis, lední, hokej a taky florbal. No a mami, a já budu orientační běžkyně a budu také trénovat judo. Takhle to může vypadat dneska na Tyršově stadionu v Šumperku. A taky, že to tak vlastně vypadá. Sportuj v Šumperku je už třetí ročník akce, která je mezi 14. a 17. hodinou otevřena pro veřejnost a je úžasná v tom, že děti se tady baví, děti sportují, nesedí na telefonech, hýbou se, užívají si akce a hlavně si vybírají kroužky, kterým se v Šumperku a v okolí můžou v novém školním roce věnovat. Jestli máte chuť a čas a hlavně prostor a záleží vám na budoucnosti vašich dětí, jakože určitě ano, tak za námi přijďte. Naše rádio je u toho a těšíme se mezi 14. a 17. hodinou na Tyršově stadionu v Šumperku na akci Sportuj v Šumperku.
2: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
4: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
5: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu

0: pralinek Chocobonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Posloucháte Rádio Hana.

Odpoledne plné energie, vaše číslo 1 Rádio Hana, 14.42 na hodinkách. Po dešti se ochladilo, první demo verze podzimu je tady. Od nás v playlistu fantastická osmdesátka od Pet Shop Boys. Zaspívá Dua Lipa, umíme zvolnit taky z Rembrandt. No a do toho všeho prosvištíme regionální weby. Víme, o čem se píše. No a do nějakých 12 minut nové zprávy, počasí, aktuální doprava.

0: silničáři dokončili kompletní opravu téměř 3-kilometrového úseku mezi Uhřicemi a Morkovicemi Slížany. Rekonstrukce vyšla na více než 34 milionů korun a provoz je tam už bez omezení, píše kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Haná, Tomáš Klus, krátce před 15. hodinou. Vypadá to na krásný podzimní víkend. Říkám to, protože už vidím aktuální předpověď počasí. Těšte se. Hit za hitem.

0: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Posloucháte zprávy. Dny evropského dědictví v Olomouci mají před sebou zlatý umělecký hřeb. Na pátek je v plánu velký open air koncert Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí s populárními operními a symfonickými kusy. Co nás čeká?
1: Budeme tam mít solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená 70-hlavý orchestr. Smíšený pěvecký sbor, který bude doprovázet vlastně naše solisty. A v jednu chvíli, pokud nebude pršet, se tam objeví i náš balet.
0: Říká ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc David Garneš. Další detaily o velkém open air koncertu v Olomouci najdete na webu ded.olomouc.eu. Celý rozhovor s Davidem Garnešem na našem rádiu, v němž jsme vedle open air koncertu na dnech evropského dědictví v Olomouci probrali i nové kulturně edukační centrum a jeho přínos olomoucké kultuře, si můžete poslechnout nyní na webu podcasty.olomouc.eu. Bacha na medvědy. Agentura ochrany přírody potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Odborníci už odeslali varování starostům obcí v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Informace o pohybu medvěda se objevily dříve na Frýdecko-Místecku či na Rožnovsku. Ochránci vyzývají obyvatele a turisty v Beskydech, aby si zabezpečili popelnice a nenechávali v přírodě odpadky, aby k ním medvědi neměli přístup a nelákali je. Výskyt medvědů je v Beskydech běžný od 70. let, píší Novinky.cz. Sport. Trůn opouští běloruská tenistka Arina Sabalenková. Po 99 měsících přijde o post světové jedničky. V pondělí ji na čele žebříčku WTA vystřídá Kazaška Jelena Rybakinová, která si posun zajistila včera postupem do semifinále singlu US Open.
2: Počasí.
3: Jestli vám dneska spadlo pár kapek na hlavu, neházejte deštník do žita. Mraky balí kufry, od západu míří čistá obloha. Dneska ještě stále 21 stupňů Celsia, víkend nasadí parádních 24 stupňů. Přeháňku potkáte spíš náhodou a nový déšť dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude. Čtvrtek a pátek oblačnost s přeháňkami, místy polojasno. Víkend nádherně, teploty až 25 a skoro jasno.
2: Doprava.
3: Jsme s vámi na cestách. Úplná uzavírka u Kojetína. Probíhá vyšetřování dopravní nehody. Přímo v Kojetíně na Svatopluka Čecha navíc vyprošťují taky dvě osobní auta po nehodě. Jezdí se jedním jízdním pruhem. S bouračkami počítejte. Na 11. u Olšan srazily se dva nákladňáky, tvoří se velké kolony. Neprůjezdná je silnice kvůli tahači, který blokuje provoz u Jakubovic. Dvě auta se srazila u Lipiny. Další karambol řeší policisté u Třebařova. Pozor na policejní hlídky, jedna stojí na D1 ve směru od Říkovic na Ostravu. Tady to je hned u dodávky s defektem. Jinak policie měří na D35 u Unčovic i na obchvatu Olomouce, stojí na D1 u Hulína, Lipníku nebo Kroměříže a majáčky jste viděli taky na D55 u Majetína. Dobře, dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma. Nejlepší hudební výběr.

0: ATC, tohle je Rádio Hana, 15 hodin, 19 minut, víkend u nás na Olomoucku a v celém kraji, to je skvělý víkend, nabitý zábavou opravdu pro každého. Pořádně to můžeme rozbalit na korunní pevnušce, kde vypukne vlastně poctivý rokový nářez Rock in Olomouc. Na pódiu se potkají nekompromisní Dimitri Trautenberg, Horký žeslíže, Alkehol, Traktor nebo Koblížci. Rock in v Olomouci. No a pokud plánujete rodinný výlet, sobota a neděle patří taky hradu Sovinec. Chystá se loučení s létem pro malé i velké. V neděli se zase všichni uvidíme v Přerově. V parku Michalov totiž spojíme dobré jídlo se skvělou muzikou. Ano, proběhne gastrofestival Chutě kraje, spojený s finálovým kláním naší talentové soutěže Radio Talent. Vystoupí živě 4 finálový interpreti, vstup je zdarma, no a chybět nebude ani naše rádio. Tak jo, těšíme se. Harry Styles, Bananarama, Očko, All Stars a nebo One Republic. Nejbližší fantastický odpolední čtvrteční playlist na Hané.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
5: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
6: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
7: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
10: Bike Park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
5: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru náměště na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr náměště na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
15: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
16: Pro doma.
15: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Sestavovat v hromadě CDček.
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu.

0: pohodě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu.
2: Protože

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
2: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční akce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a akce Homo Historic. Více na akcehomo.cz.
7: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
6: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo, a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
10: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
11: Rádio Haná.

0: poctivá porce, 80-kové energie, Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Málo kdo ví, že tenhle taneční drahokam byl původně přespívanou předělávkou. Rickův sametový hlas a nový popový kabát z ní ale udělali obrovský celosvětový trhák. Prodalo se miliony kusů. Hodit starosti za hlavu a mít hezké odpoledne, to je náš cíl i po 16.
1: Hit za hitem. Hit

Gold, Klenot, Belinda Carlisle. Z novější muziky pustím také Lost Frequencies. Dneska odpoledne přejeme 4 minuty před 16. hodinou. Máme zprávy dřív než ostatní.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Sklidnit provoz v Olomouci se snaží městská policie. Strážníci pravidelně hlídají řidiče, zda dodržují povolenou rychlost ve městě. Hlásí, že dnes stojí s radarem na Pekařské ulici v centru města a na Svatoplukově v Řepčíně.
1: Přerov aktuálně.
0: Jezdit městskou hromadnou dopravou v Přerově zadarmo je několik zářijových dní, kdy to půjde. Městská autobusová doprava bude pro obyvatele a návštěvníky Přerova zdarma během vybraných akcí ve městě.
2: Bezplatná přeprava bude zajištěna v neděli 13. září při konání gastrofestivalu Chutě kraje a následně od 16. do 22. září v rámci Evropského týdne mobility 2026. Město tímto krokem chce motivovat návštěvníky akcí k využívání veřejné dopravy na místo osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
0: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Zastavení zdražování dálničních známek bude dál projednávat sněmovna. Dnes by měla poslat novelu o ukončení pravidelné každoroční valorizace známek do závěrečného schvalování. Za základní roční známku tak řidiči podle novely mají i v dalších letech zaplatit letošních 2570 korun, za měsíční 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Úlevy pro vozidla s alternativním pohonem mají také zůstat. Uvidíme, jak se to vyvine. Sport. Hokejisté Pardubice dnes vyrazí do dalšího utkání v Lize mistrů. Po dvou domácích výhrách bez obdrženého gólu v prestižní soutěži vyrazili do Finska. Dnes od 17.30 nastoupí na ledě týmu Saipa Lappeenranta.
3: Počasí. Páteční déšť berme jako takové malé poctivé zalití zahrádek před víkendem. Během dne se pak mraky rozpustí a odstartují parádní zářijovou jízdu. Sobota i neděle 20 až 25 stupňů Celsia a polojasné nebe. Ideální konstelace na další grill party nebo výšlap na hory. Víme, jak bude. Čtvrtek a pátek ještě může sprchnout. Víkend vlastně trošku baví léto. 20 až 25 a polojasno.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava. Na silnicích v regionu to pěkně skřípe. Nejvážnější situace u Olomoučan havaroval motorkář. Na místě záchranáři. Je to vážnější u Olomoučan, počítejte se zdržením. Kojetín, Svatopluka Čecha, záchranka po srážce dvou osobáků. Jezdí se jední pruhem. Plechy se ohýbají v Olomouci na Jeremenkově, srážka dvou aut. V Kroměříži, v Robelova ulice, ťukanec dvou osobáků. U Olšan pořád kvůli nehodě dvou nákladáků hustá doprava. Dámy i páni v uniformách, dnes hlídky v Olomouci na Svatoplukově ulici. Stojí ve Štěpánově, majáčky, když projíždíte Bystřicí pod Hostýnem, na D1 u Kojetína a taky na tahu mezi Hranicemi a Lipníkem. Víme, jak se jezdí tady, tak nohu z plynu a šťastný dojezd.
5: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Robertem Runtákem. Roberte, o jaké Olomouci sníte?
1: Sním o takové Olomouci, která se nebude bát být nejlepší, která se taky nebude bát být jiná a která se třeba nebude bát být ani v lečem z první. Samozřejmě chci, aby to město bylo světové, aby bylo atraktivní a abychom dokázali překročit svůj stín. Také bych chtěl, aby bylo to město zdravě sebevědomé, ale myslím opravdu zdravě. To je takové to sebevědomí, které nemusíte přestírat, při kterém nemusíte nikomu nic dokazovat. Všichni zkrátka vědí, že jste dobří a já bych chtěl, aby taková byla i Olomouc.
0: Říká Robert Runták. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.

0: Čtvrteční odpolední vysílání na Hané, jedna asi z nejslavnějších hitovek od kapely Below It, Sweet Harmony, dobili Evropu v roce 1990. Hlavně průlomovým videoklipem, kde si zpěvák v podstatě úplně nahý zaspíval před krásnými modelkami. Další hity už se tak neprosadili a tak Below It zůstávají vlastně kapelou jednoho velkého hitu. Což se nedá říct o Aněka a ta už tady bude za chvilku. A taky Script anebo Smash Mouth. Naháne, hezké odpoledne.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní knau zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
6: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
9: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
11: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
13: Tady je Radio Haná.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.
1: Radio Hana.
0: Životní styl.
1: Až 11 hodin denně. Přesně tolik času tráví některé děti na mobilu nebo u počítače. A to je celkem šílené číslo. Tenhle digitální maraton totiž může způsobit velké trable. Neustálé blikání a scrollování mění dětský mozek. Zhoršuje spánek, podepisuje se na psychice i na držení těla. A aby toho nebylo málo, čas strávený na sítích přímo souvisí s obezitou. Holt, když se sedí u videí, na pohyb už prostě nezbývá čas ani energie. Takže jak najít rozumnou rovnováhu mezi online světem a skutečným životem? Úplný zákaz většinou nefunguje. Zkuste si doma raději zavést zóny bez mobilů. Třeba u společného jídla nebo hodinu před spaním. A hlavně ukažme našim dětem, že svět venku nabízí daleko větší dobrodružství než jakýkoliv displej.
2: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek odpoledne.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
6: Mami, co jsme vyhráli?
7: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu.

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
7: U Bivoje všechno je.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

0: Kapela One More Time, hitovka Highland před 17. hodinou domů, do práce i do auta. Pro vás nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Zahráme Krištof.
2: Že chci být tvým majákem, když směr ztratím.
0: Zahrají Danny Wilson.
2: So if I say, save me, be the light.
0: A taky One TN Kulty ti otevřou novou hodinu. Policejní hlídky, odstavená auta, taky předpověď počasí plus čerstvé zprávy dřív než ostatní. Dobré odpoledne, 16.55.
3: Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Přinášíme vám zprávy. Velkolepými závody historických automobilů ožije o víkendu Šternberg. Od pátku do neděle se tu koná tradiční závod Exce Homo Historic. Město přivítá desítky historických automobilů a nabídne bohatý program. Připomeneme, že Exce Homo Historic a další program si vyžádají dopravní omezení. Centrum Šternberka a přilehlé silnice budou už od pátku uzavřeny. Podrobně na webu sternberg.eu nebo na excehomo.cz.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Kriminálka v regionu má jasno. Kriminalisté navrhli obžalovat 53-letého recidivistu za loňskou vraždu v Přerově. Obviněný muž podle policie po hádce v bytě na sídlišti v ulici Osmek zastřelil svého známého. Mělo k tomu dojít loni 27. listopadu. Obviněný muž má v rejstříku 22 záznamů a je stíhán vazebně. Za zastřelení stejně starého muže 53-letému obviněnému hrozí až 18-leté vězení.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
4: EET se vrátí. Sněmovna definitivně schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nová verze EET má být jednodušší než předchozí systém a upustí od nutnosti tisku papírových účtenek. Obnovená EET se naopak nově dotkne bezhotovostních plateb. Výjimku z povinné evidence tržeb získají pouze OSVČ s paušální daní a příjmy do 1 000 000, píší Novinky.cz. Stát si od EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
3: Sport.
4: Do hlavní fáze fotbalové ligy mistrů dnes se vstoupí Slavia Praha. Český šampion se představí na domácím trávníku proti francouzskému vicemistru Racing Lens od 21 hodin. Slavia čeká na výhru v základní části prestižní soutěže už 19 utkání. Uvidíme, zda tuto šňůru dnes přestřihne.
3: Počasí.
0: Pátek ráno může být ještě šedivá obloha a dešťové přehánky sem tam. Teploty 21 stupňů Celsia, no a víkend, přátelé, ten bude jako ze škatulky. Meteorologové pro nás od soboty do neděle namixovali parádní koktejl sluníčka a teplot kolem 25 stupňů Celsia. Deštníky můžete s klidným svědomím nechat doma, protože další mraky dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude, pátek polojasný s přeháňkami, víkend skoro jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů ve stínu.
3: Doprava.
0: Odpolední doprava v regionu houstne, vysíláme dopravní informace. V Olomouci Jeremenkova ulice u nádraží silný provoz, srážka dvou osobáků. Žaranovice autobus se tady srazil s osobním autem, je to bez větších zranění. Ťukanec dvou nákladňáků brzdí provoz na silnici u Olšan. A v Kojetíně v ulici Svatopluka Čecha záchranáři vyprošťují posádku ze dvou aut, projedete jedním pruhem. Kromě karambolu si dejte pozor na odstavená auta. D1 za exitem Mořice ve směru na Brno překáží porouchaná dodávka. Odstavený osobák u zádveřic Rakové. Kde si dát pozor na rychlost a na policejní hlídky? Uniformy jste viděli na D35 za exitem Přáslavice ve směru na Velkou Bystřici. Stojí na D1 u Vyškova, majáčky jsou na D55 před exitem Hulín Východ. Šťastně a dobře dojeďte.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: kapela Kryštof, hitovka Šňury, kterou důvěrně znáte. Ale neznáte možná Slunce, Oblohy, Půl, Patrick Swayze, Sedmikrás, Vzpomínky, Movie Star, Show, Rubín anebo Hrej kapelo. Říkáte si, co to je? No tak to je 10 hitů plus jedno intro na nové desce kapely Kryštof, která vyjde v podstatě, no v podstatě přesně za měsíc. Počkáte si na to s námi.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
6: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a

0: Chocobonte. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Radio Hana. Olomouc, Boskovice, Blansko.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Empatia rok 2009, Meky Žbirka, Magda Šalamounová, tento song. A následují i další od Kylie Minogue, Duran Duran a nebo Miles Smithe. Hezké odpoledne, no dneska už je čtvrtek 10. září.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je čtvrtek, je 10. září. Narozeniny dneska slaví kytarista Aerosmith Joe Perry a také britský herec Colin Firth. Známe ho například z Bridget Jonesové a nebo Lásky nebeské. A pozor, kulatou padesátku má jeden crazy týpek z našeho regionu. Možná ho poznáte podle smíchu. Je to Patrik Hartl, olomoucký režisér a spisovatel. Patrik je prostě božan a k té dnešní padesátce přejeme všechno nejlepší. Smích rozhodně léčí, tak ať je dnešek co nejveselější. A 10. září má svátek Irma, takže zdravíme a už posíláme dnešní sváteční AI song.
3: Irmy, tady je vaše rádio a sváteční hymn.

0: co, líbilo se?
1: I my máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší.

0: 20. září.
1: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
0: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
2: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
0: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Jedna z nejznámějších a nejúspěšnějších balad 80. let, Cyndi Lauper. Slyšeli jste hitovku Time After Time. Možná si vzpomínáte na videoklip a příběh mladé ženy, která opouští svého přítele i domov. V klipu si zahrála skutečně maminka Cyndi Lauper i tehdejší zpěvaččin partner a manažer David Wolf. No a ta scéna v závěru, kdy Cyndi pláče ve vlaku, ta byla natáčena na nádraží. Ne v Olomouci, nebojte, v New Jersey. Tak tolik, další hitovka, asi ideální pozvánka na dnešní 80. V 8 startujeme s železnou pravidelností po 20. hodině i dnes. No a jinak po 18. od nás Španěl, Miley Cyrus a nebo třeba Kateřina Marie Tichá. Buďte s námi, teď zprávy dřív než ostatní. 17.56.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Olomouc bude plná absolventů Univerzity Palackého o tomto víkendu. Nejstarší univerzita na Moravě uspořádala takto velké setkání naposledy před 10 lety. Setkání stovek absolventů je propojené s kulturními akcemi v Olomouci a začne již v pátek. Podrobnosti má upol.cz. Řidiči, cesta autem je stále dražší. I Olomoucký kraj zaznamenal, co se týče pohonných hmot, velký cenový skok oproti minulému týdnu. Litr Naturalu 95 tu nyní koupíme v průměru za 43,30 a minulý týden byl o 2 koruny levnější. Podobně v Olomouckém kraji zdražila i nafta na 47,90 za litr. Bude část zdravotnictví Olomouckého kraje ve společných rukou Agelu a hejtmanství. Zastupitelé Olomouckého kraje budou 21. září jednat o vzniku společného podniku se skupinou Agel. Ten by provozovala nemocnice Přerov, Prostějov, Šternberg a Jeseník. Agel by měl v příštích 10 letech investovat do nemocnic v kraji 3 miliardy korun. Společný podnik by měl začít fungovat příští rok, píše o tom Metro.
1: Hlas lidu.
3: Jaké jsou doma vaše rozhovory ohledně mobilů? Nový průzkum MNS ukázal, že 3 z 5 dětí zažívají doma při rozhovorech o používání telefonů napětí. Více než polovina by přitom uvítala nekritický zájem ze strany rodičů o tom, co na telefonu dělají. Tak jen takový tip na odpoledne, až budete s rodinou.
1: Sport.
3: O soupeřkách do finále má jasno na tenisovém Grand Slamu US Open česko-americká dvojice Katka Siniaková a Taylor Townsendová. O titul v deblu se na newyorském betonu střetnou s Američankami Krugerovou a Montgomeryovou. Duel je v plánu v pátek v 18 hodin našeho času.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: Jestli vám dneska spadlo pár kapek na hlavu, neházejte deštník do žita. Mraky balí kufry, od západu míří čistá obloha. Dneska ještě stále 21 stupňů Celsia, víkend nasadí parádních 24 stupňů. Přeháňku potkáte spíš náhodou a nový déšť dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude. Čtvrtek a pátek oblačno s přeháňkami, místy polojasno. Víkend nádherně, teploty až 25 a skoro jasno. Doprava zlobí. Hlavně teď v Olomouci, Jeremenkova ulice, nehoda dvou osobáků a kolony. D35 před Unčovicemi ve směru na Olomouc stojí porouchané auto. Ve Velké Bystřici potkáte policejní hlídku, další radar ve Velkém Újezdě. Na Přerovsku v Kojetíně uzavřený jeden pruh na ulici Svatopluka Čecha po nehodě dvou aut. Dejte si pozor taky na konci dálnice D1 u Říkovic. Tady stojí policejní kontrola. Dořešují se nehody u Olomoučan, tady boural motorkář ve Valmezu v Nádražní ulici počítejte s aktuálním ťukancem dvou aut. Policie nově měří na D1. Je to exit Vyškov východ a exit Kroměříž východ. Stojí taky na D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem. Hlídku jste aktuálně viděli ve Svitavách na nájezdu na D35. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana.

0: čtvrteční podvečer trávíte s Rádiem Haná, možná nastupujete za chviličku na noční, tak ať vám to utíká. Gabriel, When a Woman, písnička, která oslavuje sílu, oddanost na hloubku citu, která žena vnáší do vztahu, když je skutečně zamilovaná. A máme další megahity, Scorpions, Dua Lipa, Timothy, anebo Michal Hrůza. No a na co zajít do kina? Protože je čtvrtek, tak jsou tu filmové premiéry, to je jasné. Do 20 minut se na to s Lukášem pořádně zaměříme. Buďte s námi, Rádio Haná.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
6: Mami, co jsme vyhráli?
7: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
8: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.

0: Bude 6:45, rádiohaná pohodová balada od Sáry Connor Skin on Skin. Vystřídají Donna Summer, Luis Capaldi nebo Lady Gaga. A teď Lukáš a jeho kinopremiéry.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro 2. zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama z prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
4: Tady pan Gover.
5: Kubér.
4: Cíleš, Francie.
3: Slavný spisovatel Abel Znorko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
6: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít? To jste se přijel z Francie nasnídat?
3: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall. Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
7: Are you a good guy or a bad guy?
3: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
8: I just don't see myself on stage with Liam.
3: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely, jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
9: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
3: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
2: České komedie, drama, léčivé účinky, sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že jsi nám věnoval svůj čas.
3: Díky, Lukáši, měj se krásně.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
10: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
11: Hello. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
12: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
13: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
1: Rádio Hana.

0: Bye bye Hollywood Hills, bye bye 18. hodino. Chystáme se na další skvělý hudební výběr. Po 19. od nás Sissy Catch, Justin Timberlake nebo Mandraže. Buďte s námi, nejlepší hudební výběr pokračuje. Za momentík taky aktuální předpověď počasí na Hané.
1: Rádio Hana. Po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

0: počasí.
1: Páteční déšť berme jako takové malé poctivé zalití zahrádek před víkendem. Během dne se pak mraky rozpustí a odstartují parádní zářijovou jízdu. Sobota i neděle 20 až 25 stupňů Celsia a polojasné nebe. Ideální konstelace na další grill party nebo výšlap na hory. Víme, jak bude. Čtvrtek a pátek ještě může sprchnout. Víkend vlastně trošku babí léto. 20 až 25 a polojasno.

0: Pochválte někoho a když není koho, pochválte sebe, jak jste nejlepší. Tahle ta hymna je k tomu vlastně taky nejlepší. Mimochodem, dodnes tenhle hit zní na stadionech při nástupech boxerů, hokejových týmů i fotbalových klubů. Tina Turner je prostě jenom jedna. Tak buďte s námi dál, od nás John Legend, Mirai anebo Sabrina Carpenter. Nejlepší hudební výběr pro čtvrteční podvečer na Hané.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
4: WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
12: U Bivoje všechno je.
1: Rádio Hana.

0: Taky ve čtvrtek s vámi a za vás pročítáme regionální weby. Podíváme se na to už za momentík. Dohrál Robbie Williams, před námi kapela Jelen, zaspívají Maroon 5 a nebude chybět i pohodová Colby Kaylet. Blíží se 20. hodina, taky se těšíte na 80ky v 8, nahané.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Už tuto neděli vyvrcholí v Přerovském parku Michalov finále talentové soutěže Radio Talent. O titul zabojují 4 finalisté a na své si přijdou i milovníci dobrého jídla. Finálový den je totiž spojený s gastrofestivalem Chutě kraje. Akce startuje v 11 hodin dopoledne a vstup je zdarma, uvádí Report.cz. Olomouc boduje na celostátní úrovni. Proměna bývalé výměníkové stanice v Trnkově ulici na moderní komunitní centrum s knihovnou se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. O cenu veřejnosti teď mohou v online hlasování rozhodnout i sami obyvatelé, informuje Olomoucký rej. Řidiči na Kroměřížsku se dočkali hladší jízdy. Silničáři dokončili kompletní opravu téměř 3-kilometrového úseku mezi Uhřicemi a Morkovicemi Slížany. Rekonstrukce vyšla na více než 34 milionů korun a provoz je tam už bez omezení, píše Kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů

0: cestoviny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím Radio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.

0: Víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky.

0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Tohle je Rádio Haná.

0: Agenda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
2: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
3: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
2: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Devadesátky v devět.
3: Rádio Hana.

a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
1: Neznámí pachatelé potopili u řeckých ostrovů britskou špionážní loď. Na její palubě se nachází počítač na ovládání řízených střel. James Bond jej má zachránit, než padne do ruských rukou. Tak začíná další skvělá bondovka, Jen pro tvé oči, tedy For Your Eyes Only, která je z roku 1981. Je to zároveň pátá bondovka Rogera Moorea, který si vlastně zahrál v nejvíce bondovkách, a to v 7 dílech. Věděli jste například, že bondovka Jen pro tvé oči je první bondovkou, která vznikla podle povídek Jana Fleminga?
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Roger Moore byl v mládí aktivní voják a často se věnoval také charitativní činnosti a práci pro UNICEF. Britská královna mu udělila šlechtický titul a proto může používat titul Sir.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Tady je zpěvačka z Glasgowa, držitelka cen Grammy, která často vystupuje také v dabingu. Tady je For Your Eyes Only z bondovky Jen pro tvé oči. Jen pro tvé uši si dej volume doprava.
0: Nejlepší bondovky všech dob. Poslouchá

0: našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama z prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Nové.
2: Slavný spisovatel a byl z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
4: Co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít, to jste se přijel z Francie nasídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall. Léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
5: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
6: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a

kopírováním rozmnožili jeho počet na 10 000 výtisků proti původně vydaným 300 kusům. V té době legenda českého herectví Pavel Landovský působí v emigraci v sousedním Rakousku. Narodil se 11. září 1936 a opouští nás 10. října 2014. Z jeho filmů připomínám Ostře sledované vlaky Markéta Lazarova.